Visitors of Monsters and Men, Bečalžin 12. je, no a to se da serbského, hač došešči hudžmne na vuši. Křesťan alias James Münk nás zveselí. To je Zara Brečnaderec. A tyž Maria Matzena nám zaspěvá tu serbským rozhlasu. A so vědává tyž vězo. Aj můžeš rec trošku španského, italského flera, dovolu flera tu serbským rozhlasu. Mario Biondi, Mundo Colodriado.

0: z radosću tež do nového dňa. Vonka je šitko žoute, znamenča tu budešinje. Co si myslíš, zase nidže za háre, abo zo za hárský pysk nidže přes nás vie? Nie. Réne to je svunco skáča vodženca ráno. Jenoč tak je připodla a z radosću tež do športa môžeš rec do volejbula, kopaňce abo blíder tenisa, abo sa na tež reju ječe. To však môžde kujždy abo takých hobijach. Sme hižo veľe reče líhaja zatkuli čera, sú sa vinovali trošku nevšetným hobijam, no sú mieli lohko atletku studiu a tež vukovanská púaria a sú s mikrofonom popuču byli a za nevšetnými zatkuli zabierami serbských hulcu a holcu sledžili a zadkuláka Marta je so nekotrych naprašovala poskajče raz.
1: Sano to nie je celé nevšetná, ale ja rádu hudu učím, pískam gitaru, akordeon a klavír, a ráda spým poprom, a pon kus impro, kus spým, všechno také znaje. Tak tiež gár nič, nemo odžom po jednom klavíra, je to ťažko, nic z toho vás sač.
2: Zase šomu sú za to veľa moda sečina, ale ja ráda varím, die Bauschule, sie die Schakwürdewarim, mehr Ratscher sammer Sammer.
3: Hi, mein Sohn, und hast du ja mehr so im Tisch, Pschipodleiens Hatschdickam. Mein Pschetschek hat auch dich, Chini hat auch, muss man Bruder Wumen nicht mehr, aber Messer, wo Support beramer.
2: Ja, Jara will dir so bei Psykam, ne Schotchidi. So, du musst in Abschikwad, mo brauchst jetzt eine Rollo, der geschmottet, potom to nemste naučimo. A to ona napríklad môže, alebo peng, to tým sa bude nebať také mortal style.
4: Ja ráda s môjim cíli čišť, akom v môjim svobodnom času máme plastikové džičky bu čišťu. Po sebe je to dere, když máme doma raz, máme maličko, čo sa skoncuje, a potom môže sa celý jednore na laptop synč a jedný malý model, Sotovič, a potom máme tu ten džilčk. Ja raz pešno hotu a nedobí sa. Je to rednú přes Amazon skázač, alebo tak.
2: Budete ja so vukoču s mojim nuklom, ona ríka Mimi. Hej, od jesnej na starša, hej, da treba by sa tiež často bude, ha, po nás tu trúde špacírom, fajn vytrávajte, po nás skáka, ale kdybyš hej, keď vás to da prieč nebyží, hej, da sme ja raz učina na čovek, kde

0: tá hudba. A potom zvote nebio nad Vúžicu, to oznamenča vúľadám tu budúšine. Katka Tešky sa přijotuje, šako je na pošešších. Čas za naše aktuálky.
1: Serbský rozvoz. Povieste. Studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. Nebelčanský vjesnanosta Andrej Bulank je svoje čestnámske zastojnstvo zvožil. Za příčinu mienuje von miestu im přibieracu nevjestost, voleče nevjecúnosť, vedomé provokácie a pohoršky, ktorúž zamier nebehusto polepšenie komunia, ale blokáda rozsudu. Kaž von v lístče, kýž je na internetných stronách gmene Vozy venne dále informuje, je von ladajo na škyt svoje svojbe a svojskie strôty krajného rádu budeského okresa písomne vo vúviazanie za zastojnstva k 1. augusti prosu. Piate zrečenie vo financovaniu založby za serbský ľud je podpísané. Dženca přepodáča zastupierio Sakskie, Braniborskie a Zjaska v Drieštenách zrečenie direktory založby za serbský ľud Jani Budari. V novom zrečeniu zaviazaja so penezedávario sumu přirážky vo nešto viac ač 5 miliónov na celkonie nimale 30 miliónov eur zvyšiť. Z dobom obsahuje vone stopňovanie přirážkov po 2026 vo letne 3%. Peneze za založbu zaručí zviazk k bojce nešto viac ač 30% Sakska a nimale 20% Braniborska. Piate finančné zrečenie pači hač do konca leta 2030. Pučovanská a Putnická akadémia Sakskie spichuje lica 8 menších projektov Horní Vúžice z dohromady niečo cínače a po 10 eurami. Kajž krajný turistický zviazk z Džili dostane miestrojím evangelská vosada svätého Petra Budušine peneze za vôdovanie svoje putnické stvy. V Pančicách Kukovia môže pučovanský vodriad športového tovarstva Marina Viesta vodpočnišťo za pučováriu a putniku natvarič. V gmene Radvice Rožant podpiruje Pučovanská a Putnická akadémia sotovenie informacijské tafle vo pučovanských štiežkách. Turnéa živadvoje band Floppy Dolls nemsko-serbského ľudového živadva je so včera zakončila. Kajž NSLG informuje, je 5 predstaveniu inscenácie s titulom Möjbok Floppy Dolls sú sledk miestrojem v Hochoze, Turiju a Radušu doromady 271 ľudí vidžavo. V Turiju pšinžo samo 15 žonu a jeden muž národne drastče. V septembre štartuje Floppy Dolls v Haslovie svoju túru po Horní Vúžice. Ponovenú drohu po Vázu ceča z počátk júnia přepodač. Kaž zastupovace viesnanosta Hagen Aust na zajšvým posedženiu Gminské rady informovaše, je zanirovanie státne drohy 108 v dálokej mierie v časovém pláne. Tu chvíľu zvopročo tam posledný tvarský votriesk do smiera na delný vujest. Ponovenie jistnie zaruča Sakský krajný záriad za drohotvar a vopkat. Za zanirovanie kutniku, busových zastaniščov a nádružného vopsvetlenia je gmena sama zamovita, štož pláči niečo 1,4 milióna eur. 2027 ceča za drohu na smier Biewe Gomc Bonovič. To bych ju povieste, ktorýž namakáče tiež na našej internetovej strane a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca zmijeme tušto mročelo, kde sa dosť tiež svunco raz předrie. Dženca môže sa tiež pokapať, předušiem popodňu má to byť, to môže sa tiež raz zahrimať. Netko pokáza živé sliepro do budúšiny ižo 12,7 stopňov.
3: Sile pravé.
2: Na 18,21 či trebiehu dňa ište stupe. Tiež júce zmijeme malo svunca, za to čím jac mročelo, tiež júce môže sa pokapať a s tobom popodňu a večer zahrimať.
0: na našich wužiskih droach. Beži šitko kajš na štrčku, tam zorecu, tam však je so dom sypnil, tam je droa vieza zašlahana, mi so s tým pokaza a nenom chceme na to pokuknič. Što je so tam dokvadne stavo, kolega Beno Šota je si tam včera večer hišče dojel, zoby na môdženca rano rozpravie.
1: Serbský rozvoz.
0: Peč poda po šeštiche, to je Sara Brečnerec. Tu serbským rozvozu, dobre stát, přijemoj Katka a Jakub.

0: Jetzt hier bitte Kinaschist. Za zromane komunalne čopvotne planowanie. Za gmene Vujka Dubrava male šetce a rad vosu šitke vobedlerki a vobedlerio na zajenske zariadovanie přeprošeni. Tute je dženca vočešćih do napo 8 v korčmi cakského hajnika v Vujki Dubrave. Dženca moža so dječi tak rec do svetniša podač ve vojoroske vúžiske hali doživia vone vod napo pečich došiših napjate experimente forme vujke show a nemoči doživia kak sledženia vokovo letania a svetniša energie a vopkada naš přichod vobljivuja. Zastup je tam dženca ve vojoroske vúžiske hali vod napo pečich damotne. Hrščanská gmenská rada zmie svoje posedženie, gmenské posedženie júce večo 7. sedrní v Úžica gmenským kultúrnym centrume. Rakečanská gmenská rada soto runia, júce zetka, ale trošku zajšo večo 5. gmenským zetkavanišču Rakecach. Serbské vodženie pomávam veľkové, poskyči so júce, start je večer 6 na Zinzendorfskim namestče a vedenje převza dr. Lubina Malinkova. Vo zajmavostki a novostče v Vopkadže punže jutce na Vopkadnem kubanju v Kulovie vitani su předovšim zajmovani šoferojo auto, kolesovarjo a pješce. Nemska Vopkadna straža predstajta mez druhým tež nove pravidva v Vopkadže za počatke večer 7 a to v hoščencu mesto Hamburg v Kulovie.
1: Z mojo vida...

0: Maria Macna. Serbskim rozhlasu 5 menšinu do 6 je.
1: Nábožné slovo.
0: Tute má dženca rano Bernadette Lanzena ze Salova.
2: Zdajš v nedželu smiedžach svoju kuzinu jako firmovanská kmotra při spoštěňu zakramenta sviatoho firmovania převodžeč. Při přijotach na vonne podauk rozestajach so ze prašenjom, štú jeduch sviaty, a što on za mne a moje živenje poprom voznamenja. Storčich na vonne sydom daru ducha sviato. Da múdrošče pomami na živenje z Božo vida zladovač a tak vážne od nevážneho rozeznavač. Da rozuma pomami, zobych svojske zmylky dovidžova a vúpše zrozumenje za viernošče našej viery natvariva. Da rady s možnami, šedne po pravom puču kročič a Bože vedenje spoznač a je zrozumič. Da silnošče, dari mi zmužitošč a moc, so tež v češkých časach na Boha vobročič a so od svojeje viery nevodvobročič. Da vedomošče s možnami, Božu stvobu mjezečvojeske počahy, podavky v sviče v kontekste z Boži volu a Božim vedenjom zrozumič. Da pobožnošče dari mi vúboke začuče zviazanošče s Bohom, našim vodcom a nanom. Da Boha bojošče, nezrozumí so v tým mít strach pred Bohom, ale skýre svavenie a džak jeho skutkou milošče. Kak začúvače vy ve všinnym dňu Ducha Sviatoho? Snano raz k sviatkám o tým přemyslujeme.
0: Namovia Bernadette Lanzena ze Salova, nadavku a zamobitosti. Kudosky je vosady.

0: Stuž so gratu přima tuntež něšto nadživa. Tute hesvo płačitež za delanske koniec. Tam nezamoža jenož se všemi generáciemi woblubowane svedženje svědčič, nie ale tež šednu zromadnosť skičič. Diana Fričec Grimichova rozpravja.
1: Što nezna je nidyši vjesne stare NDR-ski konzum. Delanske wobydlerjo so na kužde pat na njun dopomnja na větší rum, do kotrhož se stupil přes drevjane durje, wobvukove wokna, předavaniščo v úsvitlichu a podvu zadnije sčiny steješe posvužovanske blido s kobasovým vukvadom. Dopomni so tež vjesne předstejčer Křesťan Grun.
2: Ta rumnošť stava od nekak 590 pozna. A možná je se tý úvodvoval ten rum, ale tu nebol jara.
1: Vierch, sčiny, špundovania a elektrika. Všetko dobieše so zvutohač a ponovič. Zešlachčivo je so to přes spichovanské sredky, přes přidatné peneze gmene a vosebie přes privátnikov a firmy zeusy, ki sú tvar financielne a tež s dživovým časom podpirovali. Počmornie Křesťan Grun vúrazne. Rúbe vútvar je so tu už miestem tak daleko zešlachčiv, pretož má byť stary konzum, nowe zetkaniščo, za staršu ľudnosť čvevse, vieseli so tiež viesnan Tomáš Korch.
3: To je za jara dobré vidžu, a tej namakam, a to rejne za svoje seniore môže zetkač, a tie druhé tvorstva ves, dort klub, alebo športová skupina tej, alebo sú pan druhé tvorstva sa na tie útvoria, na dobrá vecka, jo. Ten nesme z teho ostač, a všetce dále tie za ideami potač, a sa grad upřímš, tak to sa zrešľahčí.
1: A tak maja hižo dosť škrúte plán do přichoda vúdživane. Do hostče zava je organizáciu Janina Veselina.
4: Cíl popravom tež potom, jo, dež búdže naša rumnosť hotová, no, profenko ešte neskýr falveja, ale dež pa búdže pon rumnosť hotová, zo so jen tam pravidlone zetka, nic jenom seniorojo, tež opravdže nos na no junu za te moče žone, za te starše žone, tež za toch mužov, no, bole za tých močich muži, zo so moža tam jemo zetkač na jene pivko, na jenu besadu, kaj še to nedovi, jene korčme bylo, ale vo sebe tež za te džiči, zo može so jen tam poponu zetkač, emtnešto romadže rač, snano spivač, snano jen instrument naugun, popravom leži naprejemo tun vône fokus emt na tých seniorách, zoboch jen him tu možnosť dau doma vonšinč, zase so z nikoma zetkač, so z ľudžimi vidieč, s kotrimi so jen zavešte tak bez termína nevidži.
1: Vážne organizatóram a iniciatóram je, zo po dotvárie šie generácie romadže viedu. Hač do toho dobie pak tež ešte niekotre škúli fink naromadžič, zobychu stary konzum tak spiešne, kaž možno dotvarič a vúhotovač moli.
0: Stary konzum pretvarič na tovarstvovú rumnosť koniecach Diana Fričec-Grimichova. Je nám o tým rozprávia vás, tým je bytl knasedom.

0: Ja sem Ludk Kito, eksperta za borakavstva a prizle. Ludkaj mato, juro, hič bujtaj. Zaplacane. Aua, hižo zasojeme kundvora gaunova, tute kretze caki.
1: Maš dobru krej, na mne scova ne letaja.
2: Zoso tak do tebe da, Jakito, zaleži hegen na tem, zoso větši a touši hač môj.
0: Nie, to nemôže byť. Mato je vo viele touši hač ja.
1: Hej, ja moju krej račo dariu. Dobrovoľne, kujš ta kapka liči, přines Božu.
2: Mato, sme tajke moličke, zo zcewa na aparat za kredare ne přistup nimamy.
0: Ne, firne, kundvoram sme vulke došč, ale za kredare ne sme zaso přemauke.
2: Bola daj moj raz na tvoje živky, te modre linky tu pod kožu, ani milimetr vulke. Kotra molička jelička by tu trišič moa.
1: Jelička? Kak netko, za kredarenimi jeličku do živky teknu.
2: Žaden strach, to je molički piks. Ale kajši žo praje nema to, tvoje živky sú přemauke.
0: O nie, pojma to, môj rajka moje si kredarensku staciu. Ja som Lada z Šprycu a Juro je šeflika.
1: Tu je moje vožo, začini oči a netko kaunie.
3: Što je tu los? Študa je zaso ľudka za darine kreje přines. To môžeme to len nedom krej kundvorov zač.
1: Što? Haj, kundvore, tu te cicaky.
0: Mato, slyšu hižo zaso jednu lačnu kundvoru přilečeč. Najlepje so nitko viace nejbaš.
1: Tatla od meniča necha. Keč buj ty račo, Kito. Ta leči zaso k tebi.
0: Kundvora, zminco!
2: Vujstaj mi, ekspertaj. Ja so nitko vo dobru snedajn postaram. To je při kredarenju to najvážniše.
0: A kundvore, si nech krej druže vopstaraja. Naša kredarenska stacija je jenož sa ľudky votorena, a netko zaurena.

0: Midena Vočorec, Trio a Kumple Roža, Svuša do Vinca, Vosom Bona Posedmiche. Za ratorio je mejakotraž, je lica v oprodže skýre kvudna a vožna, jasna, lepša, hač přehorca a sucha meja. Kakda je to možno, Katka, s čím da to zvisuje?
1: Hej, příčina za to je poprom celé jednora. Rostliny sú, tež rostu, jara lačne. Treba je potekým veľa vody. Tohodla praja búria tež napšekvat mejský dešť stará sa vo trebnú rost. V serbským šístvu vieš ako tež rika vožná meja má kválené mieno, abo jeli je meja kvôdna a mokra, belni so búri brožne a súd.
0: No vidíš, ale na druhý miestne z titola zaujšte, so treba rostliny vo sebe veľa čopvoty, aber eben jenož došť čopvoty, so by hodere rostli, abo?
1: No aj jenož svunca je zub optimálne, převele suchote a svunca da bude přespiešne vúsknič. Štož voznamenia stres za rostliny a tole potom pozdíše žnievo rožuje. Po takým Rysy svunco nelubí bojnú rost. A na všetčujnom smere pači to tiež za eventuálne zmiask za čas ľadových muži. Škody zmiaska vúskutkuja so na modo rostliny kaj špierne abo kukuricu.
0: A zima jo môžeš po takým riec, když sa mej husto dešťuje a jeli sú noce mýve abo lohce kvôdne, je to najlepé za vúnošné žny, abo?
1: Rúne tak. A tohle večer už na naši pra-pra-predunice, kotrž múdre přísvo a vokúho vedra žana ezotérika nesú, ale búria Vodeče ale bázuja na lec dotky trajace vopkyčbovania přírody. Hižo nedoši ratorio spoznachu zvisk mier s vedrom a rostom rostlinu a vunoškom žňu a si z toho svoje vedruje runčka z činichu.
0: A s druhými svojami môžeš tiež rec na dešť bohatá meja lubi po takým pône skvade za názemu. Dešť v meji přinese za cobe leto klip a syno, reka. No a takých múdrych burských pravidvo je dosť a nadosť. Jeli ju doma mače, namakače, poladajče raz do małej knižky vedrových rončku, abo do svonika přísvovo Jana rade serba vele. To je toda rejana idea. 6 hodin 40 čije a tu netko přel za mikrofon Ralf Bumibose serbským rozvasu.

Za zhromadne komunalne čopvotne planowanje, za gmene Wujka Dubrava, Male Šetce a Radbor, sú šitke wobydlerki a wobydlerjo na zajenske zahradowanje přeprošeni, a to dženca od 6 do napo 8 do Wujkie Dubravy, do tamnišie korčmy Sakského hajnika. Dženca môža džiči ve Vojorecach, do Svitniša podač a poladač ve Vojorovský vúžiský hali doživia od napo 5 do 6 napiaty a riane experimenty. Ve Vujkej show k tomu zmiatejš riane akcie spřihotované zastupie tam dámočne dženca od napo 5 do 6 ve Vojorovskej vúžiský hali. Gmenska rada so zetka Kruščanska, a to džuce večer 7. sedani gmenským a kulturnym centrum je to še vutrobne vitani. Tež Rakečanska so skadžuje juce na večer 5. trošku zajšat v Kruščicach, a to tamnišim gmenským zetkavanišču Rakecach. Serbske vođenje po mavim veľkovien poskyči so juce. Start je večer 6 na Cinzedorfskim namiešče. Dr. Lubina Malinkova veže Serbsce po mavim veľkove, a to juce večer 6. Vo zajmovostki a novostče v Vopkadže punže juce na Vopkadnem kubanju v Kulove, tam sú šice vutrobne vitani za počatke večer 7, a to v hoščencu mesto Hamburg Kulove. 10 do 6, a to je Hubert Kola, serbským rozvosu.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Katka Pöpelec.
1: Dobar ranje. Pjate zrečenje vo financovanju založby za srpski ľud je podpisane. Dženca přepodaža zastupero Zakskeje, Braniborskeje a Zjazka v Drieždenach zrečenje direktory založby za srpski ľud Jani Budari. Novom zrečenju zjazaja so peneze davarjo, sumu přiražki von ještov 5 milionov, na cokone nimale 30 milionov euro zvyšič. Z dobom obsahuje vone stopňovanje přiražkov po 2026 voletnje 3%. Peneze za založbu zaruči zvjazk k bojci, ještov 33% Zakska a nimale 20% Braniborska. Pjate finansne zrečenje fačijač do konca leta 2030. Nebelčanski vjesnanosta Andrej Bulang je svoje čestnámske zastojnstvo zvožil. Za pričinu mjenuje vun mjestrujim přibiracu nevjecunosť, vedome provokácie a pohožky, kotruž zamier nebie husto polepšenje v komunie, ale blokáda rozsudu. Kaž vun v listče, kiš je na internetných stronách gmene Vozivene dále informuje, je vun ladajo na škit svoje svojbe a strohoty krajného rádu budeského okresa písomne vo vuviazanie ze zastojnstva k 1. augusti prosu. Pučovanska a Putniska akademia Zakskeje spichuje lica 8 menších projektov v Horní Vúžice z dohromady niečo 13,5 eurami. Kajž krajny turistický zviazk z Džili dostanie miestrujím evangelská vosada Sv. Petra Budošinje peneze za vôdovanie svoje putnické stvy. V Pančicach Kukovie môže pučovanský votriad športového tovarstva Marina Viesta odpočnišťo za pučovariu a putniku natvarič. V gmene Rabice Rožant podpiruje Pučovanská a Putnická akademia sotovenie informacijské tafle vo pučovanských štiežkach. Turnéa dživadvoje band Floppy Dolls nemsko-serbského ľudového dživadva je so včera zakončiva. Kaž NSLG informuje, je 5 predstajenjov inscenácie s titulom Möj bok Floppy Dolls sú sliedk, miestrujem v Hochoze, Tureju a Radošu dohromady 271 ľudí vidžavo. V septembre štartuje Floppy Dolls v Haslovie svoju turu po Horní Vúžice. Ponovienu drohu po vázu cieča z počátky júnia přepodač. Kež zastupovace viesnanosta Hagen Aust na zájšvým posiedženiu Gmenskej rady informovaše, sanirovanie štátne drohy 108 bieži kež plánované. Tu chvíľu zopravča tam posledný tvarský votriesk do smiera na delný vujest. Ponovenie jestne zaruča Zakske krajine záriad za drohotva a vopkat. Za zanirovanie kudniku, busových zastaniščov a nádružného obsvetlenia je gmina sama zamovita, što špáči neče 1,4 milióna euro. 2027 cíča drohu na smír Bielý Komc Bonovič. To by si povieste, kotrež namakáče tiež na našej internetovej strone a na app NDR Serbia.
0: Vedro.
1: Nas očakuje kitro pomročené džins, vunco so pšivším desades raz pšedrije, ma sa tiež pokapač, tiež menšie nevedra nas očakuje a to potom skýre popúdňu. Švesli prostupa bývodňa na 18 do 21 stopňu. Celé podobné džin očakuje nas tiež júce, malo svunca, za to veľa mročelu, dešč a Rimot nás očakuje, že veselie prostupa to na 22 stopňu.
2: A konc týdenia, Katka, to bude sa príjemné čopvo dežin samohorco. Na drohách beží šitko kaž na štočku. Vyskáče mám poskytku jeden z tej minakale z Rakec přijedúce a ďalší z tej na Zásky v Kamencu. Môj príjemný na kúžepat dobrú a viestu jezbu.
0: Srbský rozvoz.
2: A sa vie dobre start do džensnišie vútore s Katku a Jakubom. 4 po 7:30.

0: Stuješ so gratu přima tuntež ništo nadživa. Tute hesvo pvačiteš delanske, za delanske konjece. Tam menuce runje tovarstvo rumnošč konjecach. V renoviruja tvarja, kaj štež pjeco. Tam ne moža jenož ze šimi generacijemi v oblubu a nesvedžine svečič, ale tež šednu zromadnošč skičič. A Diana Fričec-Grimichova rozprawia.
1: Što nie znaje niedyszy wiesny stary NDR-ski konsum. Delanscy wobydlerio so na kóżdy pat na nią dopomnia na wieczy rum, do kotrohoż se stupił przez drewiane durie, w obwukowe wokna, przedawaniszczo w uswiklechu, a podwu zadny jest czyny, steje się posłużowanskie blido z kobasowym wukwadom. Dopomni so też wiesny przedstejcie Krzestrzan Grun.
2: Ta rumność została od niekak 590 pozna. A možná je se ty uvotvovat ten rum, ale tu nebou jara, dodžel za ne.
1: Věrch, sčiny, špundovania a elektrika. Všitko doběše so zvutohač a ponovič. Zešlachčivo je se to přes spichovanské sredky, přes přidatné peněze gmene a vosebě přes privátniku a firmy zeusy, kýž su tvar financielně a tež s dživovým časom podpirovali. Počmurnie Krzestrzan Grun vůrazně. Rube vutva je se tu již městem tak daleko zešlachčiv, přetož má byč stary konzum, nowe zetkaniszczo, za starszą ludność czwełsy. Wieseli so tej szwiesnan Tomasz Koch.
3: To ja za jara dobre widzio, ha te namakam, ha to rene za so seniore muszę zetkać, ha te druje towarstwa wies, dort klub, aber sportowa skupina te, aber so pan druje towarstwa se na te utworia, na dobra wiecka, ja. Ten jest mis te ostać, ha szedce dale, te za ideami potać, ha so gratu przyjmś, tak to, so zreszlachci.
1: A tak maja hižo dost škrute plan do přichoda vudživane. Do hostče zavaje organizaciju Janina Veselina.
4: Cíl popravom tež potom jo, dež budže naša rumnošť hotova, no, profenkošte neskere falveja. Ale dež pa budže pon rumnošť hotova, zo so jen tam pravidlone zetka, nic jenom seniorojo, tež opravdže nos na nojunu za te moče žone, za te starše žone, tež za toh mužov, no, bole za tých močich muži, zo so moža tam jemo zetkač na jene pivko, na jenu besadu, kaj še to nedo v jene gorčme bylo, ale vo sebe te za te džiči, zo može so jen tam poponu zetkač, emtnešto romadže rač, snano spevač, snano jen instrument nauk, popravom leži naprejemo tun vone fokus emt na tých seniorach, zoboch jen him tu možnosť dao doma vonšinč, zase so z nikoma zetkač, so z ľudžimi vidieč, s kotrimi so jen zavešte tak, bez termína nevidži.
1: Vážne organizatoram a iniciatoram je, zo po dotvarie šie generácie romadže viedu. Hač do toho dobie pak tež išče nekotre škúli fenk na romadžič, zobychu stary konzum tak spiešne, kaž možno dotvarič a vuhotovač moli.
0: A vo tutých dživách a zasadne vo dživé je nám Diana Fričec-Grimichova rozprávava za tam tovarstvo rumnošť, konecach si vutvaria a to je tam stary NDR-ský konzum, kýž tak so, tak prane so přetvorí na tovarstvovú rumnosť. 7 hodín, 1 a pol staje.

0: Čišť, menšino do 8.
1: Nábožné slovo.
0: Tute má dženca rano Bernadette Lanzena ze Salova.
2: Zajš v nedželu smiedžach svoju kuzinu jako firmovanská kmotra při spoštenju zakramenta sviatoho firmovania převodžeč. Při přijotach na vonne podavk rozestajach so ze prašenjom, štú je duch sviaty, a što on za mne a moje živenje poprom voznamenja. Storčich na vonne sydom daru ducha sviatoho. Da múdrosće pomami na živenje z Božo vida zladovač, a tak vážne od nevážneho rozeznavač. Da rozuma pomami, zobych svojske zmylky dovidžava a vúpše zrozumenje za viernošće našej viery natvariva. Da rade z možnami, šedne po pravom puču kročič a Bože vedženje spoznač a je zrozumič. Da silnošće, dari mi zmužitošć a moc, so tež v češkých časach na Boha vobročič, a so od svojeje viere nevotvobročič. Da vedomošče z možnjami, Božu stvobu mjezečvujeske počahy, podavky v sviče v kontekšče z Boži volu a Božim vedženjom zrozumič. Da pobožnošče dari mi vúboke začuče zviazanošče z Bohom, našim vodcom a nanom. Da Boha bojošče, nezrozumi so v tým mít strach pred Bohom, ale skýre svavenje a džaky o skutku milošče. Kak začuvače vy ve všednem dňu Ducha Sviatoho? Snano raz k sviatkam o tom přemyslujeme.
0: Bernadette Lanzena to bie ze Salova, nadoku a zamovitost, či tamnišie kulovskie vosady. S tým je nedom 4 menšiny do 6.

Na, zromadne komunalne, čopfotne, planowanie, zagmeny, wulka dubrawa, male šetce a rad vosu, šitke vobedlerki a vobedlerje vutromne preprošeni, a to dženca vod večer 60 do napo 8 v vulki dubrawe, tamnišči kočme, zakskeho hajnika. Dženca moža džiči ve Vojrovske vúžiske hali do svitniščaso podač a tam napjate zajímavé experimenty převiesť a to dženca od napopečich do šeščich ve vúžiske hali Vojorecach zastup je dámotný. Kroščan Gminska rada so zetka na svoje posedženie a to jutce večer 7 sydorní Vúžica Gminským a kultúrnym centrume. A tež Rakečanská gminská rada so jutce na večer zetka a to v 5 gminským zetkavanišču Rakecach. Serbske vodženie po Mavom Veľkove poskyči jutce doktor Lubina Malinková štart je večer 6 na Cinzendorfským námešče Mavom Veľkove. Tam vedže doktor Lubina Malinková serbsce pousy. Vo zajmovostki a novostče ve Vopkadže punže jutce na Vopkadnem kubvanju Kulove, tam sú šice zajmce vútrobne vitani, nemská Vopkadna stráža predstaj mezdrujim nové pravidva ve Vopkadže. Započatk je jutce večer 7 v Kulove tamnišim hoščencu Miesto Hamburg.

A zase, a nento vesepne, gaš vietrojo, gaš zase bývá šopli, penia se zjom také piknik sobu, a to pak ja pen jedu tam tomu jazoroju, tomu Hoginskému jazoroju. A tam se sedňom na deku a piknikujom. A to jo vegin redne. Tam jo pičku pšibrok, ale také čaua. A to môže sa direktne pši prioze sednúš, usednúš. Na vauce ja také sižím case na tie görce, rožové görce, tam gaš nichten tam nesiži, pensi ja tam usedňom. A piknikujom a obhledujom tých, kenč tam živajú, také gärtnárie, tieto vegin redne cynie.

Aleme dogovi psijo jedna cera, gaš klasujem v tchišebu za do budišina, rovno psi sprevi, sve tam dajo šake redne vede, redne gate, redne jazore, ale niži ve sreži laže Bjarvaldski jazor, dopolne kumšne, ten je veliki, ten ne ugleda ako psiroda, ale tam dajo jedne, abo samo per, rednih kupanjiščov, a gaš velišujo vegin šopo, a ja som ižo pičku mocne od toho kolasovanja. Všecej ten Bjarvaldski jazor přižo niži ve sreži, tož to je cere, a tam při chamere mogu se všecej dere kupaš. A casy to je tak přijazné, až ja tam vestanem, a popšalem budyšin musí na mňa ešte jeden žin cakaš. Při budyšine ten budyský spiaty jazor je také riedne, také by se tam přijazne bylo ob svěžiš, ale bežko. Přece, když tam přijdu, tam jsou te zelené algy, to rědně ugleda, ale bežko kupaš, nejsem se tam zvěřil. Možná byš až jeden raz.

0: RTV. Savski program. Savski program. Tema.
1: No, just čo vy byli druhý koniec týždňa duce, se viac kola som, abo ja som nieco rednik doživio, ja som cenil svojskú Tour de Lausitz ve trošu buza přes Budyšin gory na ten Čornobo, to je bo upomínanie, pon dali do Zgorielc a zase gory do Bašta a boto 460 kilometri na shodle aj moku jano groniš vúšica je takar jedna vedmeniata a velika, ale nedme teke nozo byli tej. Náš autor Sebastian Elikowski Winkler, wenn ihr se dobschaschau, bjo druge, kolasarske enthusiaste, tak rada duze su, thema nennt naschom wössibnem uschtivanium.

seš kela sovarskih čaškov mjazi sprejvil a nesu, suša k nej gustejšim a nej vece komfortabelnim v celej Bramborskej. Ve na obšime jo vece ako 1000 kilometrov. Dalokovet drogo polnych autov vedu rute mjazi drugim přes błota a přirodny park Žłobin Dół.

A zase, a nento vysepne, gaž vietrojo, gaž zase byva šopli, penia se zjom teke piknik sobu, a to pak ja pen jedu tam tomu jazoroju, tomu Hoginskému jazoroju. A tam se sedňom na deku a piknikujom. A to jo vegin redne. Tam jo pičku přibrok, ale teke čaua. A to môže sa direktne při prioze sednúš, usednúš. Na Vauci ja teke sižím case na tie Görce, Rožové Görce, tam gaž nichten tam nesiží, pensi ja tam usedňom. A piknikujom a obkledujom tých, kenč tam živajú, také gärtnárie, tieto vegin riedne cynie.